0: Máyín kúrò, ọ̀rẹ́ mi má gbé kúrò, lájí ṣe bí ọyọ́,
1: ají ṣe bí ọyọ́ láàrí, ọyọ́ ò ní ṣe bí bábẹ́ nìkọ̀ọ̀kan.
2: Ají ṣe bí ọyọ́ online television and radio. We wanna take this time out to